0: Moskva, velká ruta.
1: Malinko víc, šest. Trochu víc. Tři,
0: malinko. Jsem menší.
2: Tílka. Tílka. Malinko víc.
3: Tě kdo jde Shenzhen. Lí lian dě xiao le zhe ge hu.中国队这个时候抓住杰克队的失误啊，补一个中区的站位，前面中区站位没有站上，力量都有点大，还有一个线路也不好，所以只能去选择给他擦进营中。力量还是大。打甩。杰克队是想打掉中区之后往边区藏住，其实刚好也是给了他一个这个双飞且能够投往边区甩的角度。太薄哦，双飞打成了，这样的话这颗红湖的位置还是不错的，中国队只能去悬粘，打不掉，应该是
4: 容易那啥，薄一点就容易相关了啊，头这挂两分签上的
5: 行，几区
4: 五区就行，
0: 上马劲儿，
3: 中国队选择悬粘边区的红湖，因为他那颗红湖的位置是藏住了，所以中国队没有办法去打掉它，所以只能去悬粘它。
6: Když cvakneme gára, to není tak
2: špatně. Zlíbečko není tohle potom.
6: Jo.
2: Jo, jasný.
6: Co se líbí? Právě. Hele.
0: Asi já vám zůstala stopa.
6: Ale nic zase ne ty gáry, já bych to...
0: Já jsem si
6: no, asi jo, ale... A zase tam jde ty máro. A když tak jsme to rozmetli přinější.
3: 现在中国队两颗黄湖距离圆心最近，但是这两颗黄湖挨得也比较近，且刚才投的那颗黄湖还没有藏住，所以杰克队直接打掉。中国队应该是有双飞吧，
6: nebo tam nemají, nebo by tam s námi neměli, má rol.